www.radiomb.cz.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Moravskoslezská. Udáváme rytmus regionu.
1: Bylo 7 hodin. Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června, vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 2 odpoledne. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Na Valečově se dnes uskuteční další očekávané koncerty. Vystoupí Krleš, Komunál a Harley. Areál bude otevřen v 17.30. Preventivní akce Bezpečně u vody v Mladé Boleslavi proběhne od pondělí do úterý u Loděnice na Krásné Louce. Program pro širokou veřejnost se koná každý den od 13 hodin do 16:30 odpoledne a nabídne ukázky záchrany tonoucího, techniky vodních záchranářů, hasičů a dalších složek IZS. Akce je určena především pro rodiny s dětmi a klade si za cíl zopakovat zásady bezpečného chování před začátkem letních prázdnin.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté České republiky v klíčovém utkání mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V 6. minutě poslal náš tým po pěkné akci do vedení Michal Sadílek, jenže africký soupeř v 83. minutě srovnal z penalty. Naši musí porazit Mexiko. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
4: Den pro Niky se uskuteční tuto sobotu v Kosořicích. Charitativní akce slibuje celodenní program. V 9 hodin začne fotbalový turnaj. Pro nejmenší je připravená pohádka, disco, pěna od hasičů nebo malování na obličej. Večer zahraje Jirka Sobotka a také Manene. To ovšem zdaleka není všechno. Kompletní program najdete na www.pronikolku.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
5: Mladoboleslavska. Mladoboleslavska.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Pohodový tropický den. Mladoboleslavské koupaliště se včera otevřelo veřejnosti. Parné dny si můžeme užít i na dalších místech. Tu nejlepší koupačku nabízí biotop Kosmonosy, koupaliště v Benátkách, Bělé nebo v Dobrovici. Tropické dny potrvají minimálně do pondělí, dorazit mohou i silné bouřky. O víkendu bude Mladá Boleslav patřit cyklistům. Konat se tu bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. V sobotu bude od 9 do 18 hodin uzavírka provozu v okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude i doprava v okolních ulicích.
0: Sportovní servis.
2: Potvrzeno, kouč Radoslav Kováč po 2 letech skončil u fotbalistů Liberce. Jeho nástupcem se stal 45-letý slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy působil v Dunajské Stredě. Zprávy končí, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

0: tvoje je jistota.
1: Máme krátce po 9. hodině dopolední a vám přeji hezké dopoledne, dopolední rozjezd Rádia MB. Je tu právě teď. Dneska slaví svátek Leošové, tak pokud nějakého máte kolem sebe, nezapomeňte popřát. Ideálně něčím lepším než třeba zprávou. No a dnešek má i zajímavý přesah. 19. červen, to je den, kdy skončilo otroctví ve Spojených státech. Dnes je to tam velký svátek svobody. U nás je to každopádně klasický pátek, kdy už se myšlenky stáčí k víkendu. Tak schválně, jedete ještě naplno, nebo už to dneska berete víc v klidu? Já jsem rád, že jste s námi. Tady je Rádio MB a máme před sebou pohodové dopoledne. A o čem se budeme bavit? O jednom rekordu, no, o dvou rekordech vlastně, no a taky o nesmrtelných větách na dovolených. Buďte s námi.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Skvělý den s rádiem MB vám přeji, je pátek 19. No a v Česku byl nedávno uznán rekord v nejrychlejším vypití 120 ml kečupu brčkem. Představte si to. No a je to necelých 19 vteřin. A člověk si pak říká, kdo se jednoho dne probudí a řekne si, dneska budu světový rekordman v pití kečupu. No nic, pojďme za muzikou, já vám přeji úžasné tropické dopoledne.
1: Rádio

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Pátek 19. pokračujeme, no a představte si, moji milí, do České knihy rekordů se letos dostala obec Staré Žďánice. No a důvod? Má jedinou pojmenovanou ulici. A to znamená, že tam navigace prakticky nemá co zkazit. Na druhou stranu ztratit se tam, to chce taky talent. Krásný pátek vám přeji, posílám vám další muziku.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: one goes out to the one I love.
1: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Ladíte mix 90 na rádiu MB, samozřejmě okořeněný nějakou tou novější muzikou. No a pojďme za Čechy na dovolených. Ty mají několik nesmrtelných věd. Třeba tady je draho, nebo to u nás máme lepší, a pak klasika po příjezdu k moři. Tak tohle není vůbec studený. Jaká je podle vás nejtypičtější česká hláška na dovolené? To mi klidně napište na našem chatu na webu www.radiomb.cz. Úžasný den vám přeji. Za chvíli tu budou zprávy s Romanem.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 2 odpoledne. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký páteční den. Mnichovo hradiště se opět stává centrem fanoušků legendárních nákladních vozů Lias. Ode dneška do neděle se u dopravního hřiště koná jubilejní 10. ročník srazu majitelů nákladních automobilů Škoda a Lias, který připomíná slavnou historii československého automobilového průmyslu i úspěchy značky na rally Paříž-Dakar. V Mladé Boleslavi půjdou do podzimních komunálních voleb v koalici Zelení, Piráti, KDU, ČSL a Nezávislí. Lídryní kandidátky Šance pro Mladou Boleslav bude současná zastupitelka Jana Krumholcová. Zaměřit se chtějí zejména na otevřenou správu radnice, bezpečnost, dopravu a rozšíření městského bydlení.
0: Sportovní servis.
2: Ode dneška do neděle se v Bakově nad Jizerou na hřišti za Sokolovnou koná mistrovství České republiky mladších žáček v národní házené. Slavnostní zahájení bylo dnes v 10 hodin. Zápasový program najdete i na webu města. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou, tady je 90.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

Tady je vaše Rádio MB, máme krátce po 10. hodině dopolední, ještě jednou Leošům přejeme všechno nejlepší. V téhle hodině se zahrajeme například Playa hity, bude taky Aqua nebo Miley Cyrus. Pozvu vás na skvělou akci, třeba koukneme i na náš web. No a jaký je další zajímavý zvyk, co se týká dovolených, tak to vám taky řeknu. Krásný den!

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den pro Niky se uskuteční tuto sobotu v Kosořicích. Charitativní akce slibuje celodenní program. V 9 hodin začne fotbalový turnaj. Pro nejmenší je připravená pohádka, disco, pěna od hasičů nebo malování na obličej. Večer zahraje Jirka Sobotka a také Manene. To ovšem zdaleka není všechno. Kompletní program najdete na www.pronikolku.cz.
2: Radio MB.

0: Pátek 19. pokračuje, já vás zdravím tady z Domu kultury v Mladé Boleslavi. No a kdybyste náhodou nevěděli, kam dneska vyrazit, tak můžete pod hrad Valečov, bude totiž krásně. No a kdo vystoupí v rámci valečovského kulturního léta? Harley, Komunál a taky Krleš. Lístky máte na www.vstupnafest.cz. No a taky nezapomínejte na to, že už za 2 dny tu máme první letní den. Ano, to astronomické léto nám začne v neděli 21. června. My jsme Rádio MB.
1: Rádio MB. Zapu-

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: krásný den s Rádiem MB. Koukněte taky na náš web www.radiomb.cz. Co se tam dozvíte, tak třeba o tom, že opoziční koalice představila kandidaturu do voleb v Mladé Boleslavi, jak dlouho potrvá prázdninová odstávka teplé vody, no a poslechněte si třeba taky archiv rozhovorů, anebo například koukněte na akce, které nás v nejbližších dnech čekají. To všechno máte na našem webu www.radiomb.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: Pěkný pátek je 19. června a já pro vás mám jeden zajímavý zvyk, co se týká dovolených. Spousta lidí totiž říká, že dovolená pro ně začne až ve chvíli, kdy pošlou první fotku nebo zprávu, že dorazili. Jakoby to nebylo oficiální, dokud to nikdo nevidí. Máte to taky tak, nebo si necháváte pro sebe všechno a užíváte si klid? Já třeba fotky úplně jako moc nepoustuju, ale každopádně dovolená pro mě začíná už třeba na letišti. Tady máte další muziku, za malou chvíli odkuká 11. hodina.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.
3: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Na Valečově se dnes uskuteční další očekávané koncerty. Vystoupí Krleš, Komunál a Harley. Areál bude otevřen v 17.30. Preventivní akce Bezpečně u vody v Mladé Boleslavi proběhne od pondělí do úterý u Loděnice na Krásné Louce. Program pro širokou veřejnost se koná každý den od 13 hodin do 16:30 odpoledne a nabídne ukázky záchrany tonoucího, techniky vodních záchranářů, hasičů a dalších složek IZS. Akce je určena především pro rodiny s dětmi a klade si za cíl zopakovat zásady bezpečného chování před začátkem letních prázdnin.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté České republiky v klíčovém utkání mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V 6. minutě poslal náš tým po pěkné akci do vedení Michal Sadílek, jenže africký soupeř v 83. minutě srovnal z penalty. Naši musí porazit Mexiko. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tvoje jistota.
1: Jde se dál, Rádio MB ladíte i po 11. hodině. Doufám, že se máte skvěle. V téhle hodině budeme hrát Roxette, ISMCho, nebo třeba Michaela Jacksona. Tak třeba o fázích dospělosti se budeme bavit, řeknu vám, jak bude nejen dnes, ale i o víkendu. No a začala nám taky festivalová a zahrádková sezóna. Na co se Češi zaměřují, taky o tom si řekneme v téhle 60-minutovce. Mějte krásný pátek, užívejte den.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Pátek 19. tady je Rádio MB, David u mikrofonu, dopolední rozjezd, to je jasný. A teď pojďme na tu dospělost. Tak, ta má několik fází a jedna z nich je třeba moment, kdy řešíte kvalitu houbičky na nádobí. Normálně stojíte v obchodě a přemýšlíte, jestli tahle vydrží díl než ta minulá. Kdy jste si naposledy uvědomili, že řešíte něco, co by vás dřív vůbec nezajímalo? To mi klidně samozřejmě napište na našem webu, je chat www.radiomb.cz. Teď vám posílám další hudbu.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Tak dneska rozhodně kraťasy a možná i nějaký hodně lehký. Bude skoro jasno nebo polojasno. Teploty 30 až 35 stupňů Celsia. I zítřek bude jasný až polojasný. Pozor, ale odpoledne a večer můžou se vyskytnout přeháníky i silné bouřky. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Také neděle bude jasná až polojasná. To bude první letní den, postupně oblačná a odpoledne se místy vyskytnou přeháníky a bouřky. A teploty pro neděli 29 až 34 stupňů Celsia.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
3: Hej,

0: Ranní signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: The Dreadator.

0: sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Výtěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovodný program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

Úžasné dopoledne vám přeji, tady je Rádio MB, i když už se nám pomalu a jistě blíží samozřejmě 12. hodina. Začala nám taky festivalová a zahrádková sezóna a Češi jedou nový sport. Kdo najde levnější pivo? Na internetu kolují fotky, cenovek a debaty jsou vášnivější než hokej. A nejlepší je, že si všichni řeknou, to je strašný, pak si ho stejně dají. Tak schválně, máte nějakou hranici, kdy už si řeknete ne? Nebo to k létu prostě patří? Klidně mi napište. Ještě jednou tedy naše webové stránky www.radiomb.cz. Teď se ale loučím, mějte se úžasně a těším se ještě jednou odpoledne po 17. hodině naslyšenou. Radio MB.

smíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role. Pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový tropický den. Mladoboleslavské koupaliště se včera otevřelo veřejnosti. Parné dny si můžeme užít i na dalších místech. Tu nejlepší koupačku nabízí Biotop Kosmonosy, koupaliště v Benátkách, Bělé nebo v Dobrovici. Tropické dny potrvají minimálně do pondělí. Dorazit mohou i silné bouřky. O víkendu bude Mladá Boleslav patřit cyklistům. Konat se tu bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. V sobotu bude od 9 do 18 hodin uzavírka provozu v okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude i doprava v okolních ulicích.
0: Sportovní servis.
2: Potvrzeno, kouč Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Jeho nástupcem se stal 45-letý slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy působil v Dunajské Stredě. Zprávy končí, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: Wars. Todo.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
0: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil jsem dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Hezký páteční den. Mnichovo Hradiště se opět stává centrem fanoušků legendárních nákladních vozů Lias. Ode dneška do neděle se u dopravního hřiště koná jubilejní 10. ročník srazu majitelů nákladních automobilů Škoda a Lias, který připomíná slavnou historii československého automobilového průmyslu i úspěchy značky na rally Paříž-Dakar. V Mladé Boleslavi půjdou do podzimních komunálních voleb v koalici Zelení, Piráti, KDU, ČSL a Nezávislí. Lídrní kandidátky Šance pro Mladou Boleslav bude současná zastupitelka Jana Krumholcová. Zaměřit se chtějí zejména na otevřenou správu radnice, bezpečnost, dopravu a rozšíření městského bydlení.
0: Sportovní servis.
2: Ode dneška do neděle se v Bakově nad Jizerou na hřišti za Sokolovnou koná mistrovství České republiky mladších žáček v národní házené. Slavnostní zahájení bylo dnes v 10 hodin. Zápasový program najdete i na webu města. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou, tady je 90.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Atlantis.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Čtvrtý motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já, jestli má hlava není zamotaná, jestli je pořád ta jediná a vyvolená, ta, která pomohla mi se vším, když jsem nevěděl kam dál. Ptala se pro všechny ty věci, hodinky a šperky, blbosti z radosti. Spolu furt utíkáme dál, i když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhne křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já. Všechny ty překážky nám uhnou proces smát, žádný starosti nechci.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Na Valečově se dnes uskuteční další očekávané koncerty. Vystoupí Krleš, Komunál a Harley. Areál bude otevřen v 17.30. Preventivní akce Bezpečně u vody v Mladé Boleslavi proběhne od pondělí do úterý u Loděnice na Krásné Louce. Program pro širokou veřejnost se koná každý den od 13 hodin do 16:30 odpoledne a nabídne ukázky záchrany tonoucího, techniky vodních záchranářů, hasičů a dalších složek IZS. Akce je určena především pro rodiny s dětmi a klade si za cíl zopakovat zásady bezpečného chování před začátkem letních prázdnin.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté České republiky v klíčovém utkání mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V šesté minutě poslal náš tým po pěkné akci do vedení Michal Sadílek, jenže africký soupeř v 83. minutě srovnal z penalty. Naši musí porazit Mexiko. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás.

0: Jerry Halliwell, nebo chcete-li Jerry Halliwell, tak to je bývalá Spice Girls. No a dneska si dala solíčko na start našeho odpoledního úletu. Její Lift Me Up probouzí naší dvouhodinovku. No a já už vás od mikrofonu Rádia MB vítám. Moje jméno je Luky. No a společně si uzavřeme tento pracovní týden. Venku máme pěkný teplíčko, takže já myslím, že i když jsme se na něj všichni těšili, tak jsme rádi zalezli pěkně pod klimatizací, jako právě já. Takže dnes určitě z práce nespěchám, takže jsme tu spolu pěkně až do konce. No a co se týká včerejšího fotbalu, nelze se o tom nezmínit. Opět to nevyšlo. Jak řekl kdysi někdo moudrý, byl to pokus, který nevyšel. No, hold, sice ještě tak nějak žijem, ale tedy ty výkony upřímně nic moc krásného nejsou. Některé články ho označují dokonce jako depresivní fotbal. No a my před sebou máme už poslední zápas základní skupiny a ten už pro nás bude hodně zásadní. Pokud i tenhle ten projedem, už toho moc nezachráníme. Každopádně určitě budeme věřit, ale pokud budete chtít sledovat ten zápas příští proti Mexico City, tak si budete muset opět přivstat. Ten totiž startuje ve 3 hodiny ráno příští týden ve čtvrtek 25. června. No tak já myslím, že to by na úvod stačilo. Teď už si jdeme ale hrát další muziku. Jsem rád, že jste s Rádiem MB, jsem rád, že jste si nás naladili, no a jsem rád, že tu můžu být s vámi. Dál už pokračují Support Lesbians, Magic Effer a dáme si třeba taky Marka Ztracenýho. Takže jdeme na to. Vy si užívejte pátek, užívejte si teplíčko, pokud jste ty blázni, kteří se v tom vyžívají. Já už posílám muziku.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

Marka Ztraceného čeká veliký koncert na Letné i já se tam chystám a neskutečně se těším. Ale právě Marek Ztracený společně s Evou Farnou jsou právě teď už označovaní jako The Absolute King and Queen of Eden. Marek sice už je před časem, ale Eva Farná právě tento týden vyprodala 3x Eden, stejně jako Marek Ztracený. Na každém z těchto 6 koncertů bylo 30 až 35 lidí, tedy 35 tisíc lidí samozřejmě myslím. To znamená, že tahle dvojka všech 6 Edenů totálně vyprodala. No a Eva Farná si mohla připsat ještě jeden, protože i ten by se pravděpodobně vyprodal. Takže Eva Farná mohla mít v Edenu rovnou 4 koncerty. Bohužel tedy ale technika nebo pódium, její speciální obrovský pódium, už muselo odjet do Německa na další nasmlouvaný kšeft, což mi přijde škoda, protože 4x vyprodat Eden, tak to asi u nás v Čechách nemá obdoby. No tak někdy příště, ale určitě pokud jste tam byli, tak mi dejte vědět, jak jste si to užili, protože já to bohužel sleduju jen z videí. Těch je tedy na internetu víc než dost, ale musela to být prostě fantastický. No, tak je, doufám, že jste si to užili. Já se těším, až si užiju Letnou s Márou Ztraceným a teď už jdeme užívat muziku s Lukym na rádiu MB. Dáme si play hity, no a The Summer is Magic, co jinýho v tomto letu.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Všichni jste naše zlatíčka, to je jasná věc. Za muzikou jste vyrazili na rádio MB, za koupačkou už jste mohli vyrazit druhým dnem na městské koupaliště v Mladé Boleslavi. Sice zatím jenom v omezeném módu, ale už se brzy dočkáme a koupaliště bude otevřené celé. No a když jsme u koupaliště, tak vyrazit tam můžete hlavně příští týden, tedy 27. června, kdy pro vás je připravený první ze tří koupaliště Park Festu. No a tenhle ten první právě bude věnovaný dětem. Takže od 15 hodin se můžete těšit na hudební skupinu Mouchy, taky na Krejčíka Honzu, taky na hudební skupinu Je na malinách. No spoustu dalších zajímavých aktivit právě pro ty nejmenší. Takže určitě doražte. No a na Koupáku se pro nás tento rok chystá akcí víc. Konkrétně tedy třikrát Koupák Fest si letos užijeme. V rámci nich se můžete těšit třeba na krásnou slovenskou zpěvačku Kristýnu, taky UDG, Berniku, Kohoutovou, Xindla X, Support Lesbians, Voxela nebo dalšího vítěze české soutěže amatérských kapel Skutečná liga. No a tentokrát k nám do Mladé Boleslavy dorazí East Clintwood, takže máte se na co těšit. Kromě koupačky si dáme taky trochu muziky. No a co nejlepší, tak jako vstupenka na jakýkoliv ze tří Koupák Festů bude platit vaše celodenní vstupenka na koupaliště. Takže 170 kaček můžete se vyčachtat a ještě si užít skvělý festiáčky. Takže pište si do kalendáře 27. červen, 22. srpen a taky 12. září. No my už můžeme vyrazit do další muziky. Jsme Rádio MB, páteční tropy si užíváte s odpoledním úletem.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový tropický den. Mladoboleslavské koupaliště se včera otevřelo veřejnosti. Parné dny si můžeme užít i na dalších místech. Tu nejlepší koupačku nabízí Biotop Kosmonosy, koupaliště v Benátkách, Bělé nebo v Dobrovici. Tropické dny potrvají minimálně do pondělí. Dorazit mohou i silné bouřky. O víkendu bude Mladá Boleslav patřit cyklistům. Konat se tu bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. V sobotu bude od 9 do 18 hodin uzavírka provozu v okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude i doprava v okolních ulicích.
0: Sportovní servis.
2: Potvrzeno, kouč Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Jeho nástupcem se stal 45-letý slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy působil v Dunajské Stredě. Zprávy končí, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

0: Na startu další páteční hodiny nás rozpálili Venga Boys, teď je taky Clock, Oh What a Night. No ale já myslím, že tak úplně rozpalovat se dneska nepotřebujeme a celý víkend myslím, že budeme hledat spíš nějaký ochlazení. Já vám za malou chvilku řeknu o nový modě, která pomalu ale jistě prý nahradí zahradní bazény, protože myslím, že tohleto je zrovna to nejaktuálnější téma, i když meteorologové varují zároveň před tropickými teplotami až kolem 35 stupňů Celsia, ale varují je taky před silnými bouřkami, který by měly zasáhnout Česko právě díky vysokým teplotám. No tak já nebudu lhát, ale klidně nějakou tu večerní bouřku bych po tomto dni přivítal. Když jsem jel dnes do práce, moje auto ukazovalo 35 stupňů a to už mi přijde jako hodně přehnaný. Každopádně, ale pokud jste málo zahřátý, tak muziku samozřejmě budu přidávat. David Guetta, E-Type, Slza nebo Alphaville jsou před námi. Dodržujte pitný režim a my jdeme pokračovat v muzice. Slíbený David Guetta, It's On You.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Pokud se právě teď valíte nebo chladíte tedy ve svém zahradním bazénku, tak ho začněte pomalu, ale jistě odstrojovat a vypouštět, protože do mody přichází něco modernějšího a prý i využitelnějšího. Místo zahradních bazénů si totiž prý lidé pořizují takzvané ofuro, který umožňuje na rozdíl od zahradních bazénů celoroční koupání. Ofuro pochází původně z Japonska, no a právě mimo využití v letním období k příjemnému ho můžete využívat celoročně, a to i v zimě, kdy naopak poslouží jako skvělá relaxační lázeň. Přátelé, nebudu vás napínat, ofuro je, dá se říct, obyčejný koupací sud, který ale není tak velký, takže ho můžete umístit kamkoliv chcete, třeba právě i do stínu pod pergolu, anebo někde, kde máte hezký výhled ze zahrady. No a na zimu si ho zkrátka odkoulíte do chalupy. Takže je to takový menší kříženec mezi bazénem a výřivkou. Každopádně ale takový ofuro sud, do kterého bych se vešel, já by tak jako tak měl rozměry menšího zahradního bazénu, takže pro mě to řešení úplně není, ale pokud vás to zaujalo, tak si vyhledejte ofuro, no a třeba vás to natchne. Já už se vás pokusím natchnout další muzikou. Po holce z plagátu si už teď dáme Alphaville, následovat bude taky Afrojack a David Guetta. No a do 16. ještě společně zvládneme určitě spoustu skvělý muziky. Tak zůstávejte s námi a nerozpusťte se nám venku.
5: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Posloucháš správně.

No tak já věřím, že z těchto těch teplot, těchto těch tropických teplot tady pár happy people mezi námi bude, ale já to rozhodně nejsem. Já se přiznám, že moje tělo funguje zhruba tak do 22, maximálně 25 stupňů, takže tohle to už je na mě moc. Budu muset ten víkend nějak přežít, ale věřím, že spoustě z vás tohle to počasí dělá radost. No a dnes se tedy, až dorazíte z koupaliště, můžete se osušit, no a rovnou vyrazit na Valečov, protože dnes nás čeká další večer z letošního valečovského léta. No a právě tam dnes dorazí kapely Komunál, Krleš a taky Harley. Lístky od Rádia MB jsou rozdaný, počasí je ideální, takže plány na večer jsou jasný. No a já se jdu přesunout zase k jiné klimatizaci. Pod tuto pustím Romana, ten tu s vámi bude ještě mezi 16. a 17. Budeme rádi, když zůstanete s námi, no a užívejte si páteční odpoledne, užijte si víkend a já už teď posílám na rozloučenou a taky k svátku všem Leošům písničku od Livingston, Luke Mom, I Can Fly. No dobře, posílám přání i Leošovi na Evropu, takovej jsem já. No ale s vámi se loučím, kamarádi, těším se na vás zase v pondělí. No a vy si pořádně naplánujte víkend někde u vody a s muzikou s Rádiem MB. Ahoj! Rádio MB, zapni a neřeš!

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký páteční den. Mnichovo hradiště se opět stává centrem fanoušků legendárních nákladních vozů Lias. Ode dneška do neděle se u dopravního hřiště koná jubilejní 10. ročník srazu majitelů nákladních automobilů Škoda a Lias, který připomíná slavnou historii československého automobilového průmyslu i úspěchy značky na rally Paříž-Dakar. V Mladé Boleslavi půjdou do podzimních komunálních voleb v koalici Zelení, Piráti, KDU, ČSL a Nezávislí. Lídryní kandidátky Šance pro Mladou Boleslav bude současná zastupitelka Jana Krumholcová. Zaměřit se chtějí zejména na otevřenou správu radnice, bezpečnost, dopravu a rozšíření městského bydlení.
0: Sportovní servis.
2: Ode dneška do neděle se v Bakově nad Jizerou na hřišti za Sokolovnou koná mistrovství České republiky mladších žáček v národní házené. Slavnostní zahájení bylo dnes v 10 hodin. Zápasový program najdete i na webu města. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou, tady je 90.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Ale než si tu 90 dáme, tak tu máme jednu takovou milou povinnost. Mám tu ve studiu samozřejmě Davida, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jak si užíváš tropy?
3: No, užívám, no za chvíli jedu k bazénu nějakému se podívat, jasně. Tak se smočím asi.
2: Jasně.
3: Ano, tak prostě jasně osvěžíme.
2: No dobře, hodinka moje, pak hodinka tvoje, tak stihni ten bazén, vyměníme se. Každopádně, teď poletí další muzika do Nymburské porodnice, protože právě tam se nachází naše kamarádka Terinka. No a je tu velká gratulace od nás, od Rádia MB, protože se narodil Toníček, takže další muzika dá pro Terku a
3: ano,
2: pro Martina.
3: Ano, přejeme, aby všichni byli zdraví, no, aby Toníček hezky vyrůstal, taky trošku zazlobil, to je jasný.
2: Jasně, to musí být.
3: No prostě, ať je všechno v pořádku.
2: Tak jo, ať jste zdraví, ať se máte rádi a doufám, že se brzy uvidíme. Užívejte si to v Nymburské porodnici, mají to tam moc krásný, byli jsme se tam podívat jako v pokojíčku.
3: No tak,
2: tam mají taky klimu, takže všechno v pohodě. Zdravíme Terinku.

0: Pěkné páteční odpoledne, posloucháte Rádio MB a teď už je na řadě hodina s Romanem. Jak si užíváte ten dnešní tropický den? A nemusíte být hned sprostý, já jsem to myslel dobře, ale chápu, vedro je teda pořádný, potíme se až tam vzadu. Každopádně Česko čeká i horký víkend s tropickými teplotami až kolem 35 stupňů. I 34 mi to dnes ukazovalo v autě. Ve vzduchu se nám zároveň nahromadí velké množství vlhkosti a energie, které podpoří vznik silných bouřek. Je před nimi vydáno varování a výstraha, takže o víkendu, pokud hodláte někam vyrazit, pozor, ať vás to někde nepřekvapí. Pojďme dál, pojďme si užívat to dnešní odpoledne, za chvilku si řekneme o tom, že v Mladé Boleslavi nám začala obměna sdílených elektrokou. Tak si užívejte pátek ve společnosti Rádia MB.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, no a využíváte na Mladoboleslavsku sdílená elektrokola. Právě v Mladé Boleslavi začala jejich obměna. Za mě už teda bylo na čase, tato výměna přináší vyšší dostupnost elektrokol v provozu. Zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, tak teď technici pouze vymění baterku a kola rovnou zůstávají k dispozici cyklistům k další výpůjčce. Já se musím přiznat, že kdysi jsem si je také půjčoval, pak mě to jeden čas hodně zklamávalo, odinstaloval jsem aplikaci, no je možné, že se k ním zase vrátím, uvidíme. Každopádně sdílená kola fungují v Mladé Boleslavi od roku 2019 a díky rozsáhlé síti cyklostezek, která čítá přes 20 kilometrů, se stala oblíbeným prostředkem dopravy. Dnes a také o víkendu ale doporučím nikam nejezdit, nenamáhat se, naopak hodně pít a být v klidu. Jo a poslouchat Rádio MB. Bude nadále pořádné vedro.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Hezké odpoledne, už je v neděli, tu bude astronomické léto, čeká nás letní slunovrat, nejdelší den v roce a nejkratší noc. Však jsme vás o tom informovali třeba i na Facebooku Rádia MB, doufám, že nás sledujete. No a uvidíme, jaké počasí nás vlastně čeká. První polovina prázdnin sice podle meteorologů může nabídnout tropické teploty, ale stabilní letní idyla se konat nebude. Modely totiž varují před prudkými teplotními skoky, dokonce výrazným ochlazením pod dlouhodobý průměr a také vlnou silných bouřek, doprovázených krupobytím nebo přívalovými dešti, které mohou výrazně zkomplikovat plány na dovolenou. Uvidíme, předpovědím se každopádně těžko věří, zatím můžeme s jistotou věřit tomu, že o víkendu bude pořádně vedro. A věřit můžete také tomu, že léto s Rádiem MB bude stát za to. Tady je malá ochutnávka, zároveň se s vámi loučím, mikrofon předávám Davidovi, těším se na vás o víkendu.
1: Léto na rádiu.

0: Bylo 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Na Valečově se dnes uskuteční další očekávané koncerty. Vystoupí Krleš, Komunál a Harley. Areál bude otevřen v 17.30. Preventivní akce Bezpečně u vody v Mladé Boleslavi proběhne od pondělí do úterý u Loděnice na Krásné Louce. Program pro širokou veřejnost se koná každý den od 13 hodin do 16:30 odpoledne a nabídne ukázky záchrany tonoucího, techniky vodních záchranářů, hasičů a dalších složek IZS. Akce je určena především pro rodiny s dětmi a klade si za cíl zopakovat zásady bezpečného chování před začátkem letních prázdnin.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté České republiky v klíčovém utkání mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V 6. minutě poslal náš tým po pěkné akci do vedení Michal Sadílek, jenže africký soupeř v 83. minutě srovnal s penalty. Naši musí porazit Mexiko. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máme společnost, tady je Rádio MB, máme krátce po 17. hodině. Dneska slaví svátek Leošové, mimochodem 19. červen je připomínán jako den, kdy skončilo otroctví ve Spojených státech amerických. Tak za malou chvíli to bude o sluchátkách v uších, taky o nějakých těch skvělých akcích, tak zůstávejte s námi, já jsem David a trávíme spolu čas mezi 17. a 18.
1: Rádio MB, zapnout.

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.
4: Urč

0: Pátek 19. pokračuje a přátelé, víte, co je zajímavý trend? Spousta lidí nosí sluchátka v uších, i když nic neposlouchá. Důvod? Klid, ignorování okolí nebo prostě pocit, že mají svůj prostor. Takže vlastně taková moderní verze, neotravuj mě, nechci tě slyšet. Tady je Rádio MB, krásný den.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Parádní den s rádiem MB vám přeji, možná už za malou chvíli bude čas vyrazit na Valečov. Dnes tam vystupují Harley, Komunál a Krleš. No a pokud se tam nechystáte dnes, můžete vyrazit příští pátek na Alžbětu, Forest Jam, Donor a Marquise John. Takže určitě vyražte na nějaký z těchto koncertů. Mějte se krásně, já se na vás budu těšit opět v pondělí po 17. hodině.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový tropický den. Mladoboleslavské koupaliště se včera otevřelo veřejnosti. Parné dny si můžeme užít i na dalších místech. Tu nejlepší koupačku nabízí biotop Kosmonosy, koupaliště v Benátkách, Bělé nebo v Dobrovici. Tropické dny potrvají minimálně do pondělí, dorazit mohou i silné bouřky. O víkendu bude Mladá Boleslav patřit cyklistům. Konat se tu bude cyklistické kritérium Českého poháru mládeže a žen. V sobotu bude od 9 do 18 hodin uzavírka provozu v okruhu mezi ulicemi Jaselská, Palackého, Husova a Havlíčkova. Ovlivněna bude i doprava v okolních ulicích.
0: Sportovní servis.
2: Potvrzeno, kouč Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Jeho nástupcem se stal 45-letý slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy působil v Dunajské Stredě. Zprávy končí, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: podporu a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Zapli-

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál?
4: My zdravíme.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolce.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Určitě.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Víte.

0: Mobilní signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
0: My z

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Rádio MB. Zapni a neřeš. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Or infinitus.
1: www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek. Freedom.